písničku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na
0: trial.
1: To, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat,
0: trial.
1: Jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: Trial.
1: Tvý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,
0: Trial.
1: Často zaznívá do nebe.

láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris.

0: try. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej. Jen
0: trial.
1: Všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta
0: trial.
1: Je to hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.
0: Trial.
1: Trochu třás.

0: pro tvý touhy zmocený. Léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let na kytaru. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky blázniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se strojí třás, trochu třás.

Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama, jako správnej chlap.

0: titul nesporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Kyle?
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku,
0: Kyle?
1: Když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Kyle? Kyle?

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Láskou.

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

že ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají s pohledem. Tak tady leží a loučím se s vinou, kterou nemá nikdo z nás.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Svých polipků, svou lásku tím řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
2: A trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou. Ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct,

0: z tvých politů.
1: Wow.
0: Svou láskou ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych
2: tě žít. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to je strašně lituje.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.
1: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej sám a stal

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to
0: trial.
1: Všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč to tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás.
0: Trial.
1: Třás.

0: oltářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad
1: Trial.
0: Se to už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tě řád. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Trial.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatří. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.
1: Trial.

0: čau.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen trial. Pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás,
0: trial.
1: Trochu třás.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama. Čau.

Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku,

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
1: Trial.
0: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku hledíme na sebe.
1: Trial.
0: Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: bratka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat,
1: trial,
0: jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.